0: Trost či svině.
1: Trosti svině.
0: Jízdy ty svině.
1: Jízdy ty svině.
2: Lajta solo o lakitao.
1: Lajta solo o lakitao.
2: Ilia o to jica.